Z piesní a spevou z čias mladosti Gustava Mahlera doznela Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Spievala Arlene Auger, hral Irvin Gage. Filharmónia Calgary na záver Euroklasik Nocturna uvedie predohru Lucio Silla, Wolfganga Amadea Mozarta.